0: Věřte mi, my to vycítíme. Nerozuměl jste mi dobře s tím úsměvem. Nikoliv úsměv rtů, ne. My chceme úsměv duše. Její letní úsměv. A my ho poznáme tak dobře, jako cizí muž a cizí žena poznávají svou lásku. Za této řeči zcela bezděčně uchopil do rukou netopíra a hladil dvěma prsty jeho mrtvé sametové tělíčko. Nějaký pomenší, prostředně tělnatý pán v bílém slaměném klobouku šel mimo naši lavičku, zavěšen do štíhlé paní. Vida netopíra v rukou mého známého živě k nám přikročil s otázkou: je mrtev? A když jsme přisvědčili, zeptal se ještě živěji: nemá snad střelnou ránu?
1: Má, pane inspektore,
0: pravil můj známý.
1: Byl zabit.
0: Tu cizí pán zvolal radostně:
2: potom, Hermo, je to jistě netopír, o kterém před hodinou mysleli na verandě všichni, že jsem ho chybil. Ale já bych byl vzal na to jed, že dostal brok. Viděl jsem, jak udělal ve vzduchu kotrmelec. Dovolte, páni, já si ho vezmu. Musím jim ho přinést ukázat, aby viděli.
0: Můj známý pravil zdvořile: prosím, račte si ho vzít, pane inspektore. Byl zabit. Dáma se otřásla.
2: Že to můžeš brát do rukou, Rudo?
0: Na to pán s dámou popřáli dobrou noc a vzdalovali se.
3: Berní inspektor, zasmál se po chvíli můj známý jiným cizím, jakoby zlým hlasem, který jsem nepoznával. Berní inspektor, puška, netopír. Jak se to všechno může v životě sejít dohromady? A přece se to sleze, když ďáblu běží o to způsobit zlo.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Skončila povídka Karla Horkého Nad mrtvým netopýrem. Prozu letos natočil Petr Šmíd s režisérem Jakubem Doubravou. Pěkný prvomájový pozdní večer, vážení a milí, je s vámi Český rozhlas Vltava, který dnes přijde ještě s klapkou, s hudbou Harryho Gregsona Williamse, s další částí románu Anny Beaty Háblové Víry ve 23 hodin a se závěrečnou částí osudu ilustrátora, malíře a grafika Jindřicha Čapka, a to půl hodinu před půlnocí. A než klapne klapka, je tu rozhlasový big band Gustava Broma.

0: Tomáš Baroš, Pavel Klimaševský a rozhlasový big band Gustava Broma nás přivedli ke Klapce. Od Šreka a letopisů Narnie přes akční thrillery až po historické velkofilmy. Tak by se dala shrnout tvorba skladatele Harryho Gregsona Williamse, kterého v dnešní Klapce představí Kristýna Šrámková.
1: Klapka.
2: Emotivní a atmosférická hudba, kterou skládá, je filmovými tvůrci často vyhledávaná a ve světě filmové hudby uznávaná. Harry Gregson Williams se narodil 13. prosince 1961 v Anglii. Občas bývá zaměňován se svým mladším bratrem Rupertem, který je také úspěšný skladatel filmové hudby. Harry má ovšem rozsáhlejší portfolio, tvoří hudbu pro videohry, filmy a spolupracoval se spoustou významných režisérů a filmových studií. Jeho jméno je nejčastěji spojováno s projekty Hansa Zimmera a se soundtracky k filmům Ridleyho Scotta nebo s úspěšnými filmy pro mladší publikum Letopisy Narnie a Shrek. Z posledního jmenovaného bude první ukázka. Klapkou vás dnes provází a příjemný poslech přeje Kristýna Šrámková.

Soundtrack k filmové sérii Shrek velkou měrou přispěl k jeho popularitě. Skladby Harryho Gregsona Williamse jsou hravé, zábavné a obsahují lehce zapamatovatelné melodie. V roce 2001, kdy složil hudbu k prvnímu Shrekovi, byl už v Hollywoodu celkem známým skladatelem. Když se vrátíme na začátek jeho cesty, dostaneme se do Londýna. Tam se seznámil s významným britským skladatelem filmové hudby Stanleym Myersem, pro kterého dirigoval a aranžoval. Později byl Harry Gregson Williams pozván do studia Media Ventures, kde začala asi nejzásadnější spolupráce jeho života, a to s Hansem Zimmerem. Po boku Hanse Zimmera je podepsán třeba pod hudbou k filmu Skála z roku 1996 s Seanem Connerym v hlavní roli. Jeho první významnější samostatný počin byla hudba k filmu Spy Game z roku 2001 s Bradem Pittem a Robertem Redfordem v hlavních rolích. Hudba pro tento špionážní thriller je sofistikovaná a plná napětí, které ještě umocňuje atmosféru filmu. A protože se část příběhu odehrává v čínské věznici, zvolil skladatel etnické nástroje přibližující diváka východní kultuře.

Hudbu jiné kultury používá skladatel i ve filmu Království nebeské. Asi nejúspěšnější soundtrack, který vzešel z jeho četné spolupráce s režisérem Ridley Scottem. Pro skladatele byl, podle jeho slov, jednou z největších skladatelských výzev. Historický velkofilm, ve kterém je souboj mezi křesťany a muslimy zasazen do Jeruzaléma. Proto bylo potřeba i v hudbě skloubit dvě kultury – evropskou křesťanskou a arabskou muslimskou. K ilustraci evropské kultury použil celkem klasicky vokální kvazi středověkou hudbu.

Do ploch filmu týkajících se arabské kultury použil Gregson Williams postupy orientálních stupnic a etnické nástroje a v několika skladbách dochází k fúzi těchto dvou kultur.

Ze spolupráce s Ridley Scottem vzniklo několik úspěšných soundtracků. Po Království nebeském zmíním ještě Marťana. Matt Damon v hlavní roli astronauta, který při vesmírné expedici uvízne na Marsu a snaží se tam přežít.

Poslední souboj je historický film zasazený do Francie 14. století a je, jak stojí i v názvu, o posledním oficiálním duelu mezi dvěma muži. Ty hrají Matt Damon a Adam Driver. Hudba je snadno zaměnitelná s tou z filmu Království nebeské. Středověce znějící vokály doplňují nejeden historický film v Hollywoodu celkem stereotypním způsobem. Co je v tomto soundtracku jiné, jsou různé etnické dechové nástroje, bubínky a dudy, které mají podtrhnout atmosféru dobového francouzského venkova. I když zní spíš skotsky až keltsky, což je také jeden ze stereotypů hollywoodských skladatelů, když se pokouší přiblížit se evropské lidové hudbě v této historické epoše.

I přesto, že skládal hudbu k celé řadě akčních filmů, nepovažuje se Harry Gregson Williams za skladatele akční hudby. Jeho největší srdcovkou jsou prý filmy animované. Ty tvoří velkou část jeho skladatelského portfolia. Rozhodně nejznámější se stala jeho hudba ke všem dílům Shreka, na které spolupracoval s Johnem Powlem. Na platformě Spotify je jeho nejposlouchanější skladbou ústřední melodie z filmu Shrek. My si ze soundtracku, který skladatele proslavil, poslechneme jednu méně známou skladbu.

Harry Gregson Williams složil hudbu také k několika přírodovědným dokumentům z produkce studia Disney Nature. Tučňáci, království opic a polární medvěd. Následující skladba se jmenuje Různé druhy ledu. Můžete zavřít oči a představit si malé lední medvídě, které zkouší, jak tlustý je led pod ním.

Nejdůležitější pro mě je, abych se prostřednictvím hudby dotkl emocí a posluchače přenesl do jiného světa, říká Harry Gregson-Williams o své tvorbě. A to se mu, myslím, daří i hudbou k filmové sérii Letopisy Narnie. Skladatel měl na natáčení hudby k dispozici 75členný Hollywood Studio Symphony Orchestra a 140členný sbor, samostatnou sekci bicích nástrojů a celou řadu syntezátorů. Filmy Letopisy Narnie vznikly podle knižní předlohy C.S. Lewise. Část filmu se natáčela i u nás a pozorný divák může zahlédnout gotickou bránu u vstupu do Adržpašských skal. Tento soundtrack je jeden ze skladatelových nejznámějších. Ukázka, kterou jsem vybrala, je ústředním hudebním tématem filmu. Objevuje se v klíčových okamžicích příběhu a zůstává v uších posluchače jako ikonická melodie z Narnie. Podle kritiků se v ní skladateli podařilo skloubit dohromady naději, tajemno i dobrodružství. Posuďte sami.

Surfařský film Breath svým námětem i lokací celkem vybočuje z filmografie Harryho Gregsona Williamse. Předlohou filmu je stejnojmenná kniha od australského spisovatele Tima Vintna. Děj se odehrává v 70. letech minulého století ve fiktivním městečku Sawyer v západní Austrálii.

Příběh dvou dospívajících chlapců, které nezajímá nic víc, než jak se naučit surfovat. V soundtracku k filmu Breath Harry Gregson Williams používá vedle elektroniky svěže znějící klasické nástroje – klavír, violončelo a housle. Před poslední ukázkou dnešní klapky se s vámi loučí a zbytek dne na dobré vlně vám přeje Kristýna Šrámková.

0: Hudba k filmu Breathe uzavřela dnešní půl hodinu filmové hudby a my se pomalu dostáváme k vírům, k románu Anny Beaty Háblové.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Už 17. pozdní večer se dostáváme do společnosti Ester, obyčejné ženy, která si přivydělává prostitucí. Už po 17. otvíráme román Víry Anny Beaty Háblové, jehož text režisér Radim Nejedlý natočil se Zdislavou Pechovou.

Táta stojí u konvice, ve které už se začíná vařit voda. Kdo to je, ta Svobodová? Ty ji znáš, že o tobě píše? Obrátí se k Ester. Vůbec v tom špitále s novináři nebyla. Ta, co se mnou dělala rozhovor, se jmenovala jinak. A ptala se na úplně jiný věci. Jestli souhlasím s polejváním obrazů nebo tak něco. Tohle jsem nikdy neřekla, přemýšlí Ester. A kromě úlevy si uvědomí i nesnesitelnou únavu. Taky mi přijde, že to k tobě tak úplně nesedí, řekne zamyšleně táta. Ale pobavila ses, ne? Takový pitomý přirovnání, ale sranda to je. Kde ty bys k tomu přece přišla? Zasměje se. To asi Nela rozeslala nějaký prohlášení, aby ta akce byla víc vidět. A použila moje jméno, dodá Ester spíš pro sebe. Kdo je Nela? Zeptá se táta zvědavě a podrbe se na pupku. Jedna holka z té skupiny, taková trochu... Ester nedořekne. Do dveří vtrhne Vojta, odhodí školní batoh na zem a všimne si hlučící konvice, ke které hned přiskočí. Mamčo, víš, proč ta voda v konvici dělá při vaření takovej randál? Ukáže na bublinky poskakující uvnitř. Ne, Vojtíšku, usměje se Ester a podepře si unavenou hlavu dlaní. Protože ta voda, jak se dole ohřívá děsně rychle, tak ji to vystřelí nahoru, kde se potká s tou studenou. A víš, co se stane? Ty bublinky v ní začnou implodovat. Co tím myslíš, Vojto? Zeptá se Ester a natáhne ruku, aby přišel k ní a ona mu mohla dát pusu do vlasů. Prostě se zhroutí do sebe. Způsobí rázovou vlnu. A to právě dělá ten hluk. Zavískne Vojta, přiskočí k Ester a nechá se obejmout. Imploduje. Přesně to by se Ester stalo, kdyby se o ní Vojta dozvěděl pravdu. Zhroutila by se do sebe. Způsobila by na země kouli rázovou vlnu. I když pořád neví, co to přesně je. I když si to neumí představit. Rozprskla by se do svého okolí a už by nikdy nebyla celá. Ester na sobě cítí mámin pohled. Je chladný, nechápavý a podezíravý. Posledních pár minut jejich rozhovoru mezi nimi zůstalo trčet jako otevřená rána. Měla jí to vůbec říkat? Ne, určitě neměla. Když Vojta kam si odběhne, máma se k ní nakloní a pošeptá jí do ucha. Tam to už nebudeš nikdy dělat, jasný? Jedině přes mou mrtvolu.

Ester stojí na parkovišti v Hatích a čeká na Máru. Už chce tuhle kapitolu konečně uzavřít. Udělat za ní tlustou čáru, začít normální život. Jen musí Márovi vrátit peníze, aby ji už přestal obtěžovat. Uběhly teprve 3 týdny od nehody, ale Ester se až na únavu a občasné pnutí ve svalech cítí dobře. Akorát jí to tu všechno kolem připadá ještě o stupeň bizarnější a nechutnější než kdy jindy. Vznášející se modrá planeta, draci ochraňující hrad, i odstavené pomalované letadlo, jehož restaurace, která se nacházela uvnitř, na nějakou dobu zavřela. Dělá se jí z toho všeho špatně. A nejvíc z Máry, který už je tady. Vystrčí ruku z okýnka a dá jí povel, aby si nasedla. Ester zavrtí hlavou, že ne. Mára skřípne čelo. Akože nie, sadaj, křikne. Mám pro tebe prachy, ale dělat pro tebe už nebudu, křikne na oplátku Ester. Mára přemýšlí, jakou strategii má zvolit. Mám pre těba návrh, usměje se jedním koutkem pusy. Nech si všetky tě peniaze za tu poslednou akcičku, ale budeš pre mňa makať ďalej, avšak exkluzívně, jako call girl. Jaká call girl? Nebudeš šlapať vonku, ale budeš sedieť doma. Ja ti vždy zavolám a poviem, o koľkej a na akú adresu prídeš. Budeš k zákazníkom jazdiť na ich adresy. Děláš si srandu? Vyzerám tak? Odsekne naštvane. Už pro tebe nikoho šukat nebudu, rozumíš? Nikoho. A mýho kluka necháš na pokoji, jasný? Nebo s tím půjdu na policajty? A čo keby som ti povedal, že za každé 4 výjazdy budeš mať toľko, koľko máš teraz v kabelke? Těch 20 000 za 4 výjezdy, počítá Ester. Páčí se ti moja ponuka? Usměje se Mára křivě. Ester neznatelně přikývne. Tak jsme se dohodli. Tě peniažky, čo máš so sebou, si nechaj. Budeš mať veľa dalších. Čo skoro sa ti ozvem. Ale ak na stredko neprídeš, uvidíš to, Rošambo. Rozumela si? Pokýve hlavou a zesílí rádio, aby Ester neměla šanci na odpověď. Kola auta zaskřípou rychlým rozjezdem a do tváře jí vletí prach.

dojela až sem, aby to celé na dobro uzavřela. Proč se jí to nepodařilo? Podlehla penězům nebo strachu? To už rovnou mohla Márovi napsat textovku, že je všechno při starém a ona bude s radostí dál roztahovat nohy. Mohla si tím aspoň ušetřit cestu. I když z Horních Měšek je to sem o trochu blíž než z Petrče. Jenže Ester má ještě jeden důvod, proč jela až sem. Vyjede z parkoviště u zábavního centra a popojede kousek před hatě. Zaparkuje u billboardu, kde to tak důvěrně zná. Vystoupí a rozhlédne se kolem. Kukuřičné pole je sklizené. Zbylo tu jen rozlehlé a vyprahlé strniště. Pomalu jde po pěšině dál. Dívá se pod nohy, prohlíží si každý kámen. Kde to tehdy bylo? Jak to, že pole s kukuřicí vypadá úplně jinak než bez ní? Je tu tolik kamení, že ten, kterým toho snědýho kluka praštila, mezi nimi nenajde, ani kdyby se modlila ke všem svatým, nebo aspoň ke svatýmu Antonínovi. Babička mu nikdy neřekla jinak než svatý Antoníček. Ester tu její zdrobnělinu vnímala trochu jako podkuřování někomu, kdo se může vždycky hodit, protože věci se přece ztrácejí pořád. Nikdy ale nerozuměla tomu, že tenhle svatý funguje tak bezchybně. Zatímco Bůh podle babičky i podle faráře neměl být automatem, ze kterého vypadne pomoc na počkání, Antoníček nikdy neselhal. Kdykoliv se k němu babička modlila, vždycky tu věc našla. I když to byla úplná pitomost, třeba starý kapesník s iniciálami nebo vařečka. Ester babičku párkrát podezřívala, že si to hledání vymýšlí, aby mohla Ester dokázat, jak je víra mocná. Jenže pak se k němu začala modlit taky. A ani jednou se jí nestalo, že by ve svém hledání nebyla úspěšná. Jenže teď se k němu modlit nemůže. Ten kámen totiž najít nechce. Co kdyby pak našla i jeho tělo? Kdo ví, co s tím cizincem je? Třeba už je dávno v Rakousku nebo Německu, kde se přidal k nějaké mafii a ona si tu dělá hloupé starosti jenom proto, že jí něčím připomněl Vojtu. Pitomý mateřský pudy. Kopne Ester do jednoho ze šutrů, až se kolem zvíří prach. Další prach se zvedne i nad polem. Ester se dívá do dálky na malý putující vír. Pamatuje si, že se jim u nich doma říkávalo rarášci. Vyndá z kabelky mobil a spustí natáčení. Rarášek se po poli pohybuje rychle. Kromě prachu sebou bere i úlomky kukuřic a drobné kamení. Je v tom taková síla, povzdechne si Ester. Síla a brutalita. Ester stopne nahrávání a pošle video Vojtovi, který jí na to odpoví nadšenými smajlíky. Ester se chytne za hlavu, která ji najednou rozbolí, jako by v ní měla střepy. Byl to přelud nebo to byla skutečnost? Byl to její strach nebo to byla ona sama, na útěku? Kdo se jí to pořád snaží dostihnout? Zavře oči a chce si představit něco příjemného. Jak zadělává těsto na houskové knedlíky, vkládá šišky do vařící vody a když je vyndává, musí je vidličkou propíchat, aby z nich utekla pára a oni se nesrazili a zůstali pěkně kypré. Místo knedlíků ale vidí sebe samu. Je malým vírem, který se točí nad polem. Je větrem, který postupně nabírá na síle. Je stále větší a prudší, až najednou dosahuje velikosti tornáda. Všechno to v ní zuří a mele se. Všechno, čeho se dotkne, dokáže rozdrtit. Tříská okenicemi, schazuje střešní tašky, auta obrací na střechu. Všechno ve svém dosahu ničí, ale nemůže si pomoct. Vždyť za to může jenom nějaký horký a studený vzduch, který se kříží. Přesně takhle jí to přece vysvětloval Vojta. Ester se uprostřed pole zatočí hlava. Sedne si do prachu u cesty. Sáhne si do podpaží, je splavená jako kůň po dostizích. Vítr jí ovane spocené tělo a ona se zachvěje chladem. V těle jí zabrní bolest. Vzhlédne k jasnému nebi a rukou si přejede přes tvář. Co je skutečnost a co je sen? Trochu líp se jí udělá až na zpáteční cestě, když sedí ve své staré bílé fábii s houpajícím se modrým růžencem pověšeným na zpětném zrcátku. Kolik už toho spolu najezdili? Nikdy řízení neměla ráda, možná ani ne tak kvůli sobě, jako kvůli ostatním nepředvídatelným řidičům. Teď je ale silnice prázdná a ona na to může šlápnout. Může jet tak, jak potřebuje. Rychle nebo pomalu, to je jedno. Nikdo teď na ně nebude troubit, ani jí vybržďováním dávat lekce, jak má jezdit. Zaparkuje v Petrči před vraty s číslem popisným 22 a pohledem pohladí oprýskanou omítku.
Už bylo na čase dům po babičce zkontrolovat. Odemkne dveře a zhluboka se nadechne známé vůně plné vlhkosti a staroby. Musí tu pořádně vyvětrat, aby se jí v koutech místností zase nezačala rodit plíseň. Pak vezme kýbl, otevře ledničku a začne třídit všechno, co v ní za tu dobu splesnivělo nebo zhnilo. Najde i lívance ve špajzu pokryté zelenobílými chuchvalci plísně. Ještě nějaký ten týden, než jí bude úplně dobře a můžou se sem s Vojtou zase nastěhovat. Plánuje si Ester, když se vrací k rodičům do Horních Měšek. Už aby byli s Vojtou sami a ona ho mohla mít jenom pro sebe.

Druhý den ráno jí volá Mára. Nadiktuje jí čas a přesnou adresu, kam má večer přijet. Už od probuzení jí třeští hlava, ale potom telefonátu v ní řeže ještě víc. Potácí se jako v mrákotách a v hrudníku už jí zase začíná bolet. Co ti je? Ptá se jí máma zkoumavě. Jen se mi v noci něco zdálo a večer musím pryč, řekne Ester nedůtklivě. A copak, nějaký další rozhovor? Zhlédne od novin táta. Aspoň si konečně přečtu zase něco jiného než o těch politických půdkách a věčně ožralým prezidentovi. Podrbe se na bradě. Kam pryč? Pokračuje máma a čelo se jí svraští. Ester mlčí, jen pokrčí rameny. Říkám ti, nech toho, řekne máma potichu, ale ostře. Hlas se jí chvěje. Prostě musím, ale to ty nepochopíš, zasyčí na ní Ester. Jak to se mnou? Zakryje si máma tvář dlaní a odběhne do ložnice, aby nebyly slyšet její vzliky. Co vy dvě spolu zase máte? Nakoukne táta zpoza novin, ale když uvidí Esterin nasupený i nešťastný výraz, radši změní téma. Pro Vojtu zajedu, chtěl, abych se s ním dneska díval na nějaký film. Myslím, že se to jmenuje Život na planetě, nebo tak nějak. No jo, chytl to od tebe, tyhle ty zelený manýry. Řeknu ti, viděl jsem ukázku a přijde mi to celý trochu přehnaný. I když ten chlápek nemluvil úplně špatně. Tenhle ten David Attenborough, nebo jak se to vyslovuje. Ale co ti budu povídat, ty to všechno musíš vědět líp. Seš do toho určitě zažraná víc než Vojta, co? Ester jen neurčitě pokrčí rameny. To jsou stejně dneska vymoženosti. To za nás nebejvalo. Ale není nad to si ráno zajít do Jednoty pro noviny. Stejně já do toho mobilu mžourat neumím. Ať do něho koukají jiní. Sotva zapnu počítač, už se mi dělá šoufl, co tam na mě všechno bliká a vyskakuje. Ale zase na ty filmy a prohlížení fotek. Zažeň ho dneska do postele včas, ráno se mi zdál unavený. Přeruší Ester tátu. Věř mi, na mě se můžeš spolehnout. Mrkne na ni a zatímco se snaží schovat za doširoka rozevřené noviny, jeho tmavá skvrna na předloktí vykoukne z rukávu šedé košile ven. Věř mi, co jí ta slova jenom připomínají. Ester si vybaví sen, který se jí dneska v noci zdál. Byla v kostele, velkém a studeném. Seděla v lavici a prohlížela si všechny zlaté ozdoby, nahaté andělíčky a vysokánskou klenbu s překříženými žebry. Zakláněla hlavu a přemýšlela, co tady vlastně dělá a kde je ten Bůh, o kterém babička celý život mluvila. Musíš slyšet jeho hlas, říkávala jí. Stišit se a poslouchat, co ti říká. Ale jak, babi, jak? Vždyť nic neříká, je jenom sticha. V tom se za jejími zády rozezvonil telefon a ženský hlas vykřikl. Mě poser! Ester se otočila a jak bývají sny mlhavé, tenhle byl naopak ostrý jako čerstvě ořezaná tuška. Uviděla holku, jak se sklání k zemi pro svou kabelku a hází do ní zpátky všechny věci, které se jí vysypaly. Pepřák, šprcky, šminky, zmačkané bankovky, kapesníky, cigára a zase šprcky. KPZ-ka každé štětky. Hele, ty seš odsud? Houkla Ester na tu holku, krásnou a mladou, i když trochu obouchanou životem. Jako jestli tady pucuju oltáříčky nebo věřím v tohohle panáčka, uchechtla se holka. Ale ne, jestli děláš v tomhle městě, v nějakým klubu. V klubu nedělám, dělám na sebe, a ty? Na sebe? Jak se to dělá? Nejdřív se propadneš až na úplný dno. A pak se prostě rozhodneš, že tam bejt nechceš. Nebo tobě se tam líbí? A proč jsi vůbec tady? Do kostela moc kurev nechodí. Já tu bejvám kvůli klimatizaci, když je venku vedro jak v prdeli. Zachechtala se ta holka hlasitě. Nevím, asi kvůli babičce. Hodně věřila. V co věřila? Že když nepokradeš, nesesmilníš a nezabiješ, tak se dostaneš do nebe? Jo, a já tomu věřila taky. Ale pak mě to přešlo. Člověk je stejně nakonec na všechno sám. Žádný Kristus ani Maria tě nezachrání, když na tebe klepe exekutor. Jenže nedávno se mi něco stalo. Něco fakt divného, dodala Ester. Holka vstala a přisedla si do lavice vedle ní. Ester cítila její naléhavou zvědavost, ale přitom jí pořád nemohla pohlédnout do tváře.
Seděli vedle sebe jako dvě dřevěné sochy a Ester jí vyprávěla svůj příběh, jako by to byl scénář k nějakému filmu. O babičce, mámě, Marcelovi, Vojtovi, Márovi, nehodě i o podivném světle. Smrt je slast. Je to lepší než orgasmus, dodala na závěr. Holka na ní chvíli překvapeně pomrkávala a pak jí řekla, měla by ses mít víc ráda, protože ta krásná bytost, nebo jak si ji nazvala, seš ve skutečnosti ty. Bylo to přesně takhle? Ester už si najednou není tak jistá. Ještě před chvílí měla pocit naprosté skutečnosti, ale čím víc na ten sen myslí, tím víc se jí v paměti rozplývá. Možná, že byl ještě delší, že se v něm stalo mnohem víc událostí a s tou ženou si vyměnila mnohem víc slov. Ale to už teď jakoby neexistovalo. Ani ty dvě úplně poslední věty, protože ta krásná bytost, nebo jak si ji nazvala, seš ve skutečnosti ty, věř mi, jakoby už nikde nebyly. Mami, víš, že existuje vodovodní mafie? Ptá se jí Vojta těsně předtím, než chce Ester vyrazit z bytu. Mafie, ta určitě existuje, odpoví Ester nepřítomně. Ale vodovodní, třeba v Pákistánu. V Karáči je to prej nejhorší. Vody tam nemají dost, otočej kohoutkem a prostě jim neteče. Umíš si to představit u nás? My kohoutkem otočíme a vodu máme, ale tam ne. A takhle tam vznikla mafie, která hlídá místní hydranty a obchoduje s vodou, jako by to bylo zlato. Ester unaveně přikývne. Nedostatek vody ji moc nezajímá, i když poté, co získala status klima aktivistky, by asi měl. Mafie je ale vždycky tam, kde je něčeho nedostatek. A v Česku je asi nedostatek šlapek, když si ji Mára tak hlídá. Možná má Samantha pravdu. Kdyby mohl být sex business normální prací, tak by tihle hajzlové nebyly potřeba. Tak ještě štěstí, že nemusíme žít v tom Karáčí. Povzdechne si Ester a všechny její myšlenky se upnou k tomu, že to, co bude dnes večer zase dělat, je jen dočasná záležitost. Co nejrychleji vydělá velký peníze, splatí dluh a zase bude všechno dobrý. Zase bude všechno dobrý. Řekne Vojtovi, dá mu pusu do vlasů a vyjde ven, kde už je tma a podzimně pofukuje. Hlavně to mít rychle za sebou, drmolí si pro sebe, když zastaví u nové zástavby rodinných vil nedaleko Jihlavy. Domy úhledně rozmístěné mezi poli, jako by spadly od někud z vesmíru. Zaparkuje před jedním z těch, který má na plotě ceduly s nápisem Pozor, zlý pes. Než vystoupí, zkontroluje si obsah kabelky. Mobil, kondomy, pudr, pepřák a taky nůž. Přece jen jde k někomu do domu a kdyby něco, nemusela by se nikoho dovolat. Na rozdíl od hatí, kde to zná a kde se dá vběhnout na silnici a zastavit auta. Napíše Márovi, že je na místě. Za chvíli se v předsíni domu rozsvítí. Ester vystoupí a když se před domem mihne obří stín člověka, projede jejím tělem elektrický výboj strachu. O nic nejde, říká si v duchu, ale tělo se jí neovladatelně roztřese. Stín otevře branku, ona chce vstoupit, ale nohy ji neposlouchají. Stojí tam jako odlitá z olova. Tak pojď dovnitř, ozve se z šera povědomý hlas. Ester se snaží rozeznat rysy jeho tváře. Tak co dělala moje malá kundička celou?

To si Ester všimne pečlivě zastřižených keřů a posekaného trávníku. Oba vejdou do předsíně, kde je srovnáno několik párů lodiček a dámských sportovních tenisek. Konečně Ester vidí do jeho buldočí tváře. Z jeho očí jde hrůza. Co mlčíš jak zařezaná? Tak mi něco pověz, utrousí laškovně. Nejdřív prachy, řekne suše Ester. No, jako takhle, začne se chlápek kroutit. On ti to má dát ten tvůj šéfík, takhle jsme domluvení. Co je to zase za podraz? Vyrazí Ester přidušeně. Měli jsme spolu nějaký biznis, prostě ti to dá on. A ty teď pojď pěkně za mnou. Sáhne jí na zadek a popostrčí směrem do jednoho z pokojů.

Román Víry Anny Beaty Háblové už čteme 17 večerů a ještě 3 večery s ním nás čekají. Tak zase zítra ve 23 hodin. Četbu letos natočila Zdislava Pechová s režisérem Radimem Nejedlým. Více než půl hodiny zbývá 1. máji. U nás na Vltavě bude patřit osudům ilustrátora, malíře a grafika Jindřicha Čapka. K ním nás vede rozhlasový big band Gustava Broma a Miroslav Hloucal.

Vážení posluchači, vítejte u závěrečného dílu rozhlasového vzpomínání ilustrátora, malíře a grafika Jindřicha Čapka. Klidný poslech vám přejí a loučí se Michaela Dittrichová od mikrofonu a Viktor Láně z techniky.

ten výlet do Ameriky vyvrcholil takovou jakoby zkouškou dospělosti, že jsem měl pocit, že jsem o krůček dospělejší, ale dospělý jsem ještě nebyl. Pak život probíhal dál. Když jsem se v roce 73 vrátil ze Spojených států, z Kanady a z Aljašky, tak jsem začal znovu studovat na Akademii výtvarných umění ve Freiburgu, kde jsem doposud žil. A ta akademie měla hlavní sídlo v Karlsruhe, ale ve Freiburgu byla pobočka, kterou jsem popsal v minulých dílech. A hodně jsem se věnoval figurativní kresbě a malbě, což si myslím, mi strašně pomohlo při pozdějším ilustrátorským povolání, protože když neovládáte kresbu, tak můžete těžko potom nakreslit postavy, které se pohybují. Já jsem si to tak nacvičil, že můžu nakreslit postavu v jakýmkoliv pohybu a nepotřebuji předlohu. A to vám v tom ilustrátorském povolání strašně urychlí práci. Jo? Jako je to v podstatě, jako když dokonale ovládáte třeba v jazzu všechny ty stupnice a pak můžete improvizovat bez problémů, tak je to úplně to samé. Jo? Musíte ovládat tu techniku a vědět z paměti, jak který kloub vypadá, jak vypadá ruka, jak funguje obličej. Ale hlavně, co bylo taky velmi důležitý, jak funguje mimika obličeje. Protože co potom pozdější, než jsem se věnoval tomu ilustrátorství, nebo věnuju doposud, se líbilo třeba mým nakladatelům, že ty moje obličeje mají výraz. A je poznat, jestli jsou smutný, nebo jestli se smějou, nebo jestli jsou zamyšlený. Prostě jakýkoliv rozpoložení vnitřní. Ale to předbíhám. Já jsem potom o tom malování spíš se odkláněl a začal jsem třeba dělat komiks s jedním spisovatelem. Byl to komiks takový jako společensky kritický. O jednom moderátorovi, který dělá reklamu na prací prášky. A bylo to dost takový, až by se dalo říct, rebelství v tom komiksu. Ale nevydržel jsem dodělat to celý. Začal jsem vždycky jednu stránku, jako s tím mým románem tenkrát, protože tam nebyl nakladatel nebo nebyl tlak, aby to člověk dodělal. Ale pak jsem si dělal takový jako ilustrace k různým příběhům a vlastně jsem se od toho malování trošku odklonil a koketoval jsem s tím, že bych přestoupil na nějakou jinou školu, kde vlastně se tohle vyučovalo. Byla to Vídeň a Vídeň mě okamžitě očarovala. Cítil jsem tam ty kořeny té mý babičky. Já jsem si připadal, když jsem poprvé přijel do Vídně, že jsem jakoby byl doma. Ale možná by to bylo i tím, že ta architektura vídeňská, že tam bylo hodně českých zedníků a stavařů. A to, co jsem znal třeba z Budějic, ty domy byly podobné, akorát o dvě poschodí, o tři poschodí vyšší. Potom jsem z té Vídně zase odcestoval a tenkrát už jsem byl s mojí budoucí manželkou Marion, Němka, která studovala zdravotnictví a ona odmítla, že by tam šla do nemocnice. Něco hroznýho, dneska to je úplně jinak, ale tohle jsou už skoro 50 let. A my jsme jeli zpátky a pak já jsem dostal příležitost bydlet v Anglii, v Manchesteru u mýho kamaráda, který tam měl pronajatý dům. A byl jsem tam půl roku v Anglii a strašně mě ta Anglie inspirovala, protože tam jsou neskutečně krásné sbírky umění. To byl nejbohatší stát na světě kdysi. Oni nazbírali opravdu a hlavně italský umění, takový ty nejlepší věci. Jo. Třeba Národní galerie v Londýně na Trafalgar Square, to byl jak zázrak. To bylo snad to nejlepší muzeum. A tam byla ještě jedna věc, že Britové jako první začali čistit ty staré obrazy od těch zažloutlých laků. A tenkrát to nebylo normální, ale ty obrazy zářily původníma barvama. Takže takový ty obrazy třeba z 15. století, ty raný renesance, to bylo pro mě úplně něco novýho a jsem si to užil a vrátil jsem se potom do Německa po půl roce a moje Mario dostala práci v Curychu, která byla výborně placená a já jsem tam za ní přijel a našli jsme velmi hezký byt, kde jsme začali žít spolu. A já jsem maloval potom takové věci už pro sebe, menší formáty, přemýšlel jsem, co budu dělat dál a měl jsem jedno známého, který dělal pro nakladatelství Bohem Press v Curychu, dělal pro ně reklamní materiál, on byl grafik, taky českého původu a já jsem mu vyprávěl, že bych rád ilustroval knihu. A on mi řekl, proč nejdeš Bohem Pressu, tam dělají nádherné knihy, já pro ně dělám reklamy, dohodím ten kontakt. Já jsem se tam vydal, nacházelo se to na Azylstraße v Curychu, což bylo příznačné pro emigranty, pro emigrantské nakladatelství. No a teď tam přijedu a byl krásný domek, takový kolem roku 1800, porostlý růžema. A já jsem tam zazvonil a vystoupil Otakar Božijovský, můj první nakladatel. On měřil asi 1,95 m, měl plnovous, vypadal trochu jako Bud Spencer a měl na sobě japonský župan.
Tak to byl můj první nakladatel. Tak když jsem ho viděl, tak hned jsem se zaradoval a říkal jsem, to bude dobrá spolupráce, protože takový lidi mě fascinovali, jo, který se vymykali takovému tomu normálu. Tak mě pozval dovnitř a dům byl plný knih. Uprostřed obyváku stálo velký křídlo, on totiž hrál taky na piano, on hrával kdysi taky v barech různě a docela dobře. A dali jsme se do řeči a já jsem mu ukazoval moje práce. A on znal hodně galeristů v Curychu, tak jsme to nabízeli galeristům a já jsem mu ale vyprávil o tom, že by rád dělal knihy a on teda řekl, tak můžeme něco vyzkoušet. Já rád beru mladí lidi, kteří ještě třeba neilustrovali a nabídnul mi, abych přišel za pár dní, že měl přiletět z Jižní Afriky Štěpán Zavřel. A Štěpán Zavřel, ilustrátor, který v Čechách není tak známý, ale on byl po světě poměrně jako úspěšný člověk a pracoval taky jako art direktor třeba v Londýně, v Paříži, ale hlavně on začínal u Jiřího Trnky. Ještě velmi mladý a pak se mu podařilo v roce 60 emigrovat přes Jugoslávii do Itálie, kde vystudoval Akademii výtvarných umění a usadil se v Itálii. A Otakar Božejovský plánoval, že založí galerie moderní umění, ale oni se nějak kamarádili s tím Štěpánem a ten ho přesvědčil, že by bylo dobrý udělat nakladatelství dětských knih, takových jako bilderbuchů, ale který by budou na výtvarné úrovni. Že to nebudou kýče, ne ten Disney, ale že by se našli lidi, kteří jsou sami jako výtvarníci ještě mimo to a ty knihy by měly určitý nivo, takový jakoby výtvarný. Já jsem tam byl jako u Jiříkovo vidění, to byl opravdu zážitek. Otakar hned nabít sklenku vína a tak jsme si jako volně povídali, jako starý kamarádi. A ten Štěpán pak za týden teda přiletěl. Oni ho vyzvedli z jeho přítelkyní na letišti. V té době, ještě musím říct, bylo to v roce 79 ke konci. Mně v té době bylo 25 let a byl jsem takovým, takovým rozhraním opravdu, co budu dělat, jak budu dál pokračovat. A ten Štěpán přijel z toho Johannesburgu, myslím, a přines sebou hotovou knihu. Most dětí. Text napsal Max Bolliger, švýcarský autor, který byl už v té době velmi úspěšný člověk a napsal spoustu dětských knih a zároveň byl profesor na Curychské univerzitě. A ten sen Max Bolliger napsal příběh o konfliktu dvou vesnic, který se nenáviděli a děti postavili most, aby se zblížili. Pacifistický příběh, velmi jednoduchý, ale s takovou silnou výpovědí. Jo. Prostě něco úžasného. A on to rozložil na podlaze a teď se asi 3-4 hodiny vybírali ilustrace, které přijdou do knihy, jak tam přijdou za sebou, jak ta kniha vlastně celá vznikne. A mě tyhle 4 hodiny, co jsem tam prožil, dali jako kdyby byl 2 semestry třeba na nějaké vysoké škole na ilustraci, mi dali možná víc s výborným autorem, s výborným nakladatelem, zažít, jak se ta kniha dělá a na co musím dbát. Prostě všechno jsem se tam dozvěděl během krátkého času. A Otakar mi nabít knihu taky od Maxe Bolligera, která se jmenovala Das schönste Lied, což znamená česky nejkrásnější píseň. Úžasný příběh o člověku, který hledá sám sebe nikde jinde, ale na konci toho příběhu zjistí, že on vlastně sám je dobrý. Je to taková metafora, je to ptáčník, který chytá ptáky a musí královi, který měl sen o nádherný písni, chytit ptáka, který bude takhle zpívat. A on každý den chytne jinýho a jsou tam všichni zpěvní ptáčci a žádný neodpovídá a on, když má jít do žaláře, tak vezme flétnu a hraje si svoji vlastní píseň a ten král řekne, tuhle píseň jsem slyšel ve snu, to je ono, ty si toho ptáka chytil a on říká, ne, to jsem hrál já sám. Mně se ten příběh okamžitě líbil, jo. Říkám, to, tak to jsou obrazy. A pustil jsem se do práce. Strávil jsem 3 měsíce, já jsem hledal ten styl, jak to namaluju. Jo, musel jsem najít nějakou takovou zkratku a strašně mi to bavilo. Pořád jsem poslouchal Vivaldiho. Ten Vivaldi mě tam strašně jako ovlivnil, protože já jsem chtěl, aby to bylo jako trošku italský. V té době, kdy jsem pracoval na té knize, jsem se poprvé viděl po 10 letech se svým otcem, který přijel do Curychu vlakem. Otec u mě potom strávil asi 2 týdny v Curychu a pak jel za mojí tetou do Německa, za jeho sestrou. A měl jsem na i toho tátu, když jsem pracoval na té knize, bylo to takový dojemný všechno. A ta kniha, když jsem ji dodělal, tak oni byli nadšený nakladatelé a udělali dummy. Dummy je vlastně takový jako model ty knihy. To udělali třeba 5 kusů, nechali udělat ručně z těch nátisků a jeli s ním na veletrh do Frankfurtu nebo do Boloni, teď už nevím přesně. Ta kniha najednou se prodala do 15 jazyků, ještě která nevyšla vlastně. Jo? A on uměl Otakar velmi dobře prodávat licence do celého světa. Takže ty jeho knihy vycházely opravdu od Austrálie, Ameriky, v Číně, všude, v Japonsku hodně.
asi v 60 jazycích vycházely ty knihy, něco neskutečného. No a teď si představte, já prostě najednou jsem si to jako vyzkoušel jen tak, že by mohl udělat knihu. A oni přijeli a říkali, tak musíš udělat další. Najednou jsem se tím mohl živit.

už jsem dostal další text na další knihu. Potom jsme udělali výstavu, první moji výstavu originálu ilustrací v jedné galerii poblíž Curychu. Ty originály, co jsem měl z té knížky, tak mě zbyly asi jenom dva, který jsem si nechal, ale všechno se prodalo. A ještě vedlejší věci, studie, které jsem k tomu dělal. Dostal jsem se vlastně do toho povolání jako slepej k houslím, jak se říká. Jo, prostě aniž bych to takhle plánoval. Já jsem s tím koketoval, ale najednou jsem tam byl. Byl jsem pozvaný na veletrh do Itálie, do Boloni. Zažil jsem celý ten cirkus veletržní. Boloni je každý rok knižní veletrh, ale jenom pro dětské knihy. Tam byla první univerzita v Evropě, je tam asi já nevím kolik kilometrů podloubí, jsou tam nejlepší těstoviny vůbec na světě. Tak tam jsem si to teda užil. A zároveň jsem navštívil Štěpána Zavřela v jeho překrásném domě v Rugolu, kde jsem potom trávil hodně času, třeba když jsem dodělával nějakou knihu, kouzelný místo. Začalo to tím mým ilustrováním a asi po dvou letech mě začaly oslovovat jiný nakladatelství. A první, kdo mě oslovil, bylo Ravensburger, velký nakladatelství, a ty mi nabídli zase knihu od významného německého autora, který napsal knihu o poutnicích do Kompostely. A tam je taková vesnice, severní Španělsko, se jmenuje Santo Domingo, kde se udal zázrak, slepičí zázrak, no kohoutí zázrak, a on tenhle ten zázrak popsal tak, že to mohl být zázrak a nemusel. Geniální text, jsem se do toho hned zamiloval a udělal jsem tuhle první knihu mimo Bohem Press, s čímž můj nakladatel v Curychu moc nesouhlasil. Měl taky pocit, že jsem vlastně jeho takový kůň, ale mezi tím my jsme se přestěhovali s mojí manželkou do Schwarzwaldu z toho Curychu, protože zase naši přátelé koupili statek a měli tam celý poschodí volný. A mně se chtělo do přírody prostě a jí taky. A ona si to potom zařídila tím způsobem, že jezdila do toho Curychu třeba jenom na týden nebo na 14 dní a byli jsme v těch lesích švarcvaldský, malé vesničce, a mezi tím se narodila naše první dcera v roce 81, Nina, která žije pořád v Německu dál. A pak později se narodil syn, Štěpán, a ten dostal jméno podle Štěpána Zavřela právě. Tomu nikdy nedošlo k nějakému křestu, ale byl motor v uvozovkách. A já jsem rád, že mě oslovují dobrý nakladatelství, abych s nima spolupracoval. Pro mě to byla taková jakoby satisfakce a radost. No a to přibývalo. Pak přišlo nakladatelství Tinemann ve Stuttgartu a to bylo nakladatelství spisovatelů třeba Michael Ende, který napsal Nekonečný příběh. Nebo Otfried Preusel, ten napsal Malou čarodějku, napsal legendární knihy pro děti, bestsellery, a oni mi nabídli autorku, ta se jmenovala Sigrid Hoik, spisovatelka, která psala hlavně pro mládež spíše než pro děti. Já jsem potom začal dělat i knihy takové jakoby pověsti, třeba pověsti o Artušovi. Pro tohle nakladatelství Tinemann jsem udělal několik knih a vyvrcholilo to právě spoluprácí s Michaelem Ende. Ještě krátce, než on zemřel, tak jsem dělal jeho, myslím, že předposlední knihu. Ta kniha vyšla ve 20 jazycích. Další reedice už po 30 letech nebo 35 letech. Vyšlo další čínský vydání, vyšla korejsky, japonsky. Já jsem měl několik výstav v Japonsku a v Japonsku jsem viděl tu knihu za výlohou. Jo? Na Ginze v knihkupectví, no tak to jsem byl jako hrdý, když jdete v Japonsku po ulici a vidíte svoji knihu za výkladní skříní. On si přál, aby jsme udělali další knihu, ale k tomu už nedošlo. Ale to už bylo všechno začátkem 90. let.

Musím ještě k tomu říct jednu věc. Já jsem v roce 85 jsem dostal německý státní občanství, protože moje manželka, my jsme se mezi tím vzali a protože byla Němka, tak jsem dostal velmi rychle německý státní občanství a zároveň jsem se vypsal z toho československého. A můj hlavní důvod byl, abych nebyl vydíratelný, abych nemusel spolupracovat s STB, tak to jsem věděl, že když nebudu státní občan, že je to mnohem těžší někoho lámat. A udělal jsem to z toho důvodu, protože můj otec onemocněl, měl těžké infarkty a už nemohl za mnou jezdit. A abych se s ním mohl stýkat, tak vlastně to byla jediná možnost, jak jet do Čech. A poprvé jsem jel na Vánoce v roce 85 a bylo to velmi vzrušující. Ten návrat byl velmi emocionální pro mě. Když člověk dospěl po těch letech a najednou si uvědomoval, odkud pochází a všechno tohle a ještě ta cesta přes tu železnou oponu. Nebudu to tady rozvíjet, protože bych se moc rozpovídal. Ale začal jsem jezdit sem a potkával jsem i různý lidi z branže. Seznámil jsem se se Zdenkem Millerem třeba. Došlo k rozvodu s mojí manželkou. Asi 2 roky s Kateřinou Millerovou jsme měli takový krásný vztah. Ona byla v emigraci taky ve Švýcarsku a já jsem potom v Praze u nich několikrát přenocoval a poznal jsem Zdenka Millera, kterého jsem znal jako dítě přes Krtečka, přes tyhle filmy. Moc hezky jsme si povídali až do noci kolikrát. Potom jsem potkal Josefa Palečka, celou řadu výtvarníků, kteří žili v Praze a jsem byl sledován jako sledovaná osoba STB. To jsem se dozvěděl potom až po revoluci sametové z těch různých zpráv na internetu. No a pak přišel rok 89. Tenkrát jsem se vracel zrovna přes Maďarsko do Německa a už v rádiu v autě jsem slyšel, že to v Praze bouří. Tak jsem měl strašnou radost, protože v Maďarsku už to prasklo, tam to už to bylo svobodný, všude kolem dokola, jenom u nás ještě se ten režim držel. Takže to netrvalo dlouho a sledoval jsem v televizi potom ty demonstrace na Václavském náměstí, ale ještě jednou se vrátím trochu zpátky. Já jsem spolupracoval s Petrem Chudožilovem. My jsme udělali spolu 3 krásné knihy. Začali jsme v tom Ravensburger Verlag. On tenkrát psal fejetony do Hlasu Ameriky a já jsem se s ním seznámil ve Schwarzwaldu, kde jsem bydlel potom už sám v horách, v takovém krásném domě. A on tam jednou s Honzou Přibáněm, mým kamarádem ze studií ještě, přijeli mě navštívit. A my jsme se domluvili, že uděláme spolu knihu. A udělali jsme krásnou knihu na velrybě. To trvalo, protože tam byly komplikace, ale pak k tomu došlo a přeložila ji Zuzana Roth. A Zuzana Roth byla překladatelka Bohumila Hrabala a i Milana Kundery. A překládala do němčiny vynikající ženská, jo? Bohužel už taky nežije. Já jsem se s ní potom taky zpřátelil a ona mi pak dohodila text Bohumila Hrabala, Městečko, kde se zastavil čas, kterou přeložila do němčiny. To bylo tady zakázané. A já jsem to ilustroval pro ten Ravensburger Verlag. Oni vydávali jako edici světoznámých autorů o jejich dětství, kde oni píšou o jejich dětství. A to Městečko bylo pokračováním Postřižin. Dělal jsem tam perokresby na to, ale ta kniha vyšla v Čechách až po revoluci. Ale s tím Petrem Chudožilovem to setkání pro mě bylo velmi zajímavé z toho důvodu, že on byl vlastně jako disident a vyprávěl mi, jak to tady bylo v té době, kdy já jsem tu nežil a když jsem dospíval v tom Švýcarsku a Německu, vyprávěl mi, jak probíhala normalizace, což pro mě bylo strašně zajímavé. To bylo z první ruky od někoho, kdo opravdu i byl perzekuován. A pak jsem se seznámil s Vladimírem Škutinou, kterýho jsem znal z rozhovoru s Janem Verichem a najednou on psal texty pro Bohem Press taky. A napsal krásnou knihu Ukradený Ježíšek, to byla taková protikomunistická kniha, a ilustrovaný Štěpán Zavřel. My jsme strávili týden v Jižní Tyrolsku, to bylo v Bruneku, bylo nás tam asi 20 autorů, ale z různých zemí. A ten Škutina zase mi vyprávěl o jeho osudu, když potom byl ve vězení. On napsal tu knihu, to se jmenovalo Prezidentův vězeň, kde jako seděl za totality, jako Husákův osobní vězeň, by se dalo říct. Tak to bylo taky strašně zajímavé. Vlastně jsem poznával tyhle lidi a taky se nedivím, že mě sledovala potom STB. Petr Chudožilov, on byl strašně hodný a on řekl, já si změním jméno, aby si neměl problémy, když už tam jezdíš, a udělal si pseudonym a jmenoval se Ferdinand Potok. Já jsem mu říkal, ne, to prosím tě nedělej, nech si to svoje jméno, mě to je jedno, já se jako nebojím zase tak. Zůstal Chudožilov a tu knihu, kterou jsme spolu udělali, potom byla oceněna, on dostal cenu Hanse Christiana Andersena, ale v Itálii. A ta kniha nebyla někdy přeložená do italštiny, ale přesto tam obdržel cenu. A
Potom já jsem dostal v Bratislavě, to už v roce asi 90 už, nebo 91 na Bianále, na BIP, jsem to už podruhý obdržel zlatou plaketu za ty ilustrace ke knize Na velrybě. Já už jsem tam v roce 85 dostal jednu cenu jako emigrant a pořadatelé slovenští s tím měli jako problémy, protože jsem byl emigrant a oni se pozvali na ministerstvo kultury na kobereček a vyčítali jim, jak mohl emigrant dostat cenu. Už to cena byla významná, protože já jsem to pak zjistil, protože jsem sám byl později členem mezinárodní poroty, jak těžký tam cenu bylo dostat.

Začátkem 90. let jsem jezdil hodně do Čech a i do Budějovic a do Prahy a seznámil jsem se se studentkou Monikou, kde jsme se do sebe zamilovali a ona později přijela za mnou do Německa, protože studovala jazyky i němčinu. Tak si vyřídila pobyt studijní ve Freiburgu na univerzitě a bydlela u mě. Já jsem měl krásný byt, takový vile v parku a potom se ale po dvou letech musela vrátit do Prahy, aby tu školu dokončila. A já začal dojíždět do Prahy. A někdy v roce 96 jsem se rozhodl, že se přestěhuju do Prahy, protože děti byly o něco starší, už jim bylo 14, 15, už nebyly takový malý. A já jsem se přesunul do Prahy. A myslel jsem, že v Praze, že zůstanu v Čechách, než ona dostuduje, ale jsem tu doteď. A v té Praze jsem pracoval dál s německýma nakladatelstvími i s Bohem Pressem, protože já tu moji práci můžu dělat kdekoliv. To je obrovská výhoda. To jsou malý formáty, to si vezmete do kufru a barvy taky a člověk je velmi mobilní. To je obrovská výhoda, než když děláte třeba sochy pětimetrový. A už jsem byl v Praze dva roky. Z jedné strany se mi Praha strašně líbila, ale z druhé strany to pro mě bylo stresové město, protože lidi kolem mě měli špatnou náladu často. Já jsem třeba metrem, jsem se s někým setkal s kamarádama a v tom metru už mě to tak sfrustrovalo. Jo. Já jsem se tam necítil dobře. Bydlel jsem na krásném místě, ale potom ten život po té práci byl takový docela nudný. A najednou mě zavolala redaktorka z Albatrosu nakladatelství, to už bylo v roce 97, a říkala mi, vy jste v Praze. A říkám, ano, já už jsem tady dva roky skoro. A on říká, nechtěli byste pro nás udělat knihu? A já říkám, no pro Albatros určitě, to je pro mě taková jakoby satisfakce. A nabídli mi knihu od Eduarda Petišky Příběhy, na které svítilo slunce. Tak jsme se sešli a já už tu knihu znal z dětství, protože už před mnou to dělalo pár známých ilustrátorů a to jsou texty z Bible. Je tam Starý zákon teda, Egypt a potom Perzie, že jo, stará, jo, ty mýty. A já jsem se pak seznámil se synem pana Petišky a ten mi vyprávěl právě, že on chtěl udělat jako Starý zákon, to by nikdy nevydali samotný. Takže on to jako zamaskoval do těchto jiných mytologií a to se povolilo. Jo? Takže tam je vlastně počátek hebrejské Bible, jak nebyla ještě Eva první žena, co už v té křesťanské Bibli není. Strašně zajímavý. Tak já jsem se do té knihy pustil. To byla moje první kniha, kterou jsem opravdu vydal pro český nakladatelství. Kolem roku 90 vyšla už jiná kniha a byl to příběh, který jsem sám napsal. To byl vánoční příběh, děťátko se narodilo. To jsem napsal ale německy. A ta kniha vyšla česky v nádherném překladu paní Krejčový. Bylo to česky tak krásně, že já bych to česky tak nikdy dobře nenapsal, takže se můžu pochlubit i tím, že jsem byl překládán do češtiny.

Já jako rodák z jižních Čech jsem strašně rád jezdil do Českého Krumlova. To už jsem vyprávěl v prvním dílu, jak jsme navštěvovali zámek. Je to kraj mýho srdce. A jednou jsem navštívil Miroslava Párala, sochaře. Otvíral zrovna výstavu. Přijel jsem z Prahy na to otevření a stál jsem na náplavce, kde on má velký ateliér, on už nežije teda bohužel, ale bylo tam strašně lidí z města, takový, co se zajímají o umění. A já jsem tam stál pod tím zámkem a říkal jsem, proč nežiju tady, protože to město vždycky mě fascinovalo. Měl jsem k němu vztah vždycky. A on říkal, tak si tu sežeň byt. Tak za půl roku jsem byl v Krumlově a já jsem si říkal, že budu jenom třeba tady přes léto a malovat a pak přes zimu v Praze. Ale mezi tím ten náš vztah s tou Monikou jakoby skončil, by se dalo říct. Naše cesty se rozešly, ale v dobrým, my jsme nebyli nějak rozhádaný a já už jsem v té Praze nechtěl bejt. Já rád jezdím do Prahy, ale třeba na pár dní. A přestěhoval jsem se do Krumlova. A zase jsem si říkal na pár let, no ale jsem tady už vlastně čtvrt století a narodili se mi tu další dvě děti. Seznámil jsem se tu s mojí další manželkou Dagmar a od té doby, co žiju v Krumlově s druhou rodinou, jsem vytvořil spousty knih, určitě víc než 20, možná 25 pro různý český nakladatelství a dokonce jsem měl tu čest pracovat opravdu s významnými autorama, se Zdeňkem Svěrákem jsme udělali knihu, která původně měla být film, ale čerti nejsou, ale vznikla z toho nádherná kniha. To město se mi stalo druhým domovem. Prvním domovem byly ty Budějovice, potom jižní Německo, kde mám půl rodiny a kde ještě stále mám bydliště a jako víc času trávím v Krumlově, ale do Německa se pořád vracím. A je to taková jako pro mě situace, vlastně nejsem ani tam, ani tady, ale i tam, i tady. Je to takovýto evropanství, které je pro mě přesvědčení, protože naše kultura se prolíná celou Evropou. Italský vlivy, francouzský, ty český vlivy zase někde jinde a můj domov je vlastně Evropa.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den ze stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to skladby, které napsali Ludwig van Beethoven, Petr Iljič Čajkovský, Antonín Dvořák, Josef Mysliveček, Sergej Rachmaninov, Wolfgang Amadeus Mozart a Peter Winter. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 30 E-dur opus 109 Ludwiga van Beethovena. Pochází z roku 1820 a je to jedna ze tří posledních Beethovenových klavírních sonát. Je věnovaná dceři skladatelovy přítelkyně Antonie Brentano. Hraje Daniel Barenboim.

0: Sonátu pro klavír číslo 30 E-dur opus 109 Ludwiga van Beethovena přednesl Daniel Barenboim.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonickou fantazii Bouře, svůj opus 18, komponoval Petr Iljič Čajkovský na námět hry Williama Shakespearea roku 1873. Zuří tady moře a odehrává se milostný příběh Mirandy a Ferdinanda. Berlínské filharmoniky řídí Claudio Abbado.

0: Symfonickou fantazii Bouře opus 18 Petra Iliče Čajkovského hráli berlínští filharmonikové, provedení řídil Claudio Abbado.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Leoš Janáček obdivoval lidové písně a také se jimi zabýval jako uznávaný znalec a sběratel. Z mnoha jeho úprav lidových melodií tady máme moravskou lidovou poezii v písních, cyklus 53 písní, na kterém Janáček pracoval souběžně s operou Její pastorkyňa. Zpívají Martina Janková a Tomáš Král, na klavír hraje Ivo Kahánek.

0: Moravskou lidovou poezii v písních Leoše Janáčka zpívali Martina Janková a Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 8 G-dur opus 88 Antonína Dvořáka se říká anglická. Ne, že by ji tam Dvořák komponoval, psali ji ve Vysoké u Příbrami, ale vydali britský nakladatel Novello. Poprvé zazněla 2. února roku 1890 v pražském Rudolfínu na jednom z takzvaných populárních koncertů, které pořádala Umělecká beseda. Dirigoval sám Dvořák, stejně jako při premiéře v dubnu v Londýně na koncertě Filharmonické společnosti. Na našem snímku Český národní symfonický orchestr řídí Libor Pešek.